Tak si za své směrové Klagenfurt Beč, Klagenfurt Graz, Klagenfurt Zagreb, Klagenfurt Ljubljana i Klagenfurt Salzburg pozovite 0463 51 51 51. Posebna ponuda, automobili, taksi vozila sa 7 sjedala i 9 sjedala.